0: emisiune realizată de Societatea Non-Profit de Servicii Media Duna în anul 2026.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Vítam vás, milí poslucháči. V materinskom jazyku vás zo Segedinského štúdia pozdravuje Zenta Dožová. Začína sa dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu.